na zelý a křík, i duše náj bez otare spahu. A je si rumem na zelý a křík, i duše náj bez otare spahu. I zbýveš tancený, tu jim si rumem.